0: Osvětlili nám,
1: o patrně,
0: že krále toho ostrova,
1: o patrně,
0: se nesmí nikdo dotknout,
1: o patrně,
0: jinak se ztratí.

0: smutku a strach jim kouká z očí. Už je to na beton, všechno se otočí.
1: Kolena se jim třesou, jo, bohu zvěst nesou. Jsou jistá místa a tam se chystá.

0: nej, podívej se divnej prachu, buď to teda máš kalhoty plný strachu, nebo prostrejčka příhodu, už si napřed kalíš vodu.
1: To tě teda hlásím, já jsem medle, s tímhle budeš u nás hnedle vedle, kočka.

Lenině lobby víc pokoje, kdyby bylo to, co není, a nebylo to, co je. Nikdy nic nikdo nemá, míti za definitivní. Hned nikdy nikdo neví, co se může stát. Řekne se, třeba že se to a to stane tak a tak. Ono to pak dopadne docela naopak. Řeknete-li, dnes život je pes, co má být zítra za zvíře, když je dnes pes, protože ani ten pes není dnes definitivní. Nevíte, zdali se.

0: nechcem a nebudem, musíme dopředu, o kousek dál.
1: Po proudu, po větru, nechcem a nebudem.

větru. Každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníků, kde je síla větru? Proti proudu.

0: ve smutku a strachím kouká z očí, už je to na betonu, všechno se otočí,
1: kolena se jim přesou, jo bohu zvěst nesou. Jsou jistá místa a tam se chystá

0: velkej, podívej se divnej brachu, buď to teda máš kalhoty plný strachu, nebo prostrejčka příhodu, už si napřed kalíš vodu.
1: To tě teda hlásím já, medle, s tímhle budeš u nás hned.

pokolení mělo by víc pokoje, kdyby bylo to, co není, a nebylo to, co je. Nikdy nic nikdo nemá míti za definitivní, neb nikdy nikdo neví, co se může stát. Řekne se třeba, že se to a to stane tak a tak, ono to pak dopadne docela naopak. Řeknete-li dnes život je pes, co má být zítra za zvíře, když je dnes pes, protože ani ten pes není dnes definitivní. Neví se, stali se.

0: neřeplet věc, nechcem a nebudem, musíme dopředu, o kousek dál.
1: Po proudu po větru, nechcem a nebudem,

metter, ja med metter, k metru. Kde je síla zpátečníku, kde je síla větru, proti proudu.

0: Vysvětlili nám, že grámeto ostrova
1: opatrně,
0: se nesmí opatrně, nikdo dotknout,
1: opatrně,
0: jinak se ztratí.
1: Opatrně.

0: ve smutku a strakým kouká z očí, už je to na betonu, všechno se otočí,
1: kolena se jim přesou, jo bohu zvěst nesou. Jsou jistá místa a tam se chystá proti nám akce

0: koukej, podívej se divnej prachu, buď to teda máš kalhoty plný strachu, nebo pro strejčka příhodu, už si napřed kalíš vodu.
1: To tě teda hlásím, já jsem medle, s tímhle budeš u nás hnedle vedle, kočka.

školení mělo by víc pokoje, kdyby bylo to, co není, a nebylo to, co je. Nikdy nic nikdo nemá míti za definitivní, neb nikdy nikdo neví, co se může stát. Řekne se třeba, že se to a to stane tak a tak, ono to pak dopadne docela naopak. Řeknete-li dnes, život je pes, co má být zítra za zvíře, když je dnes pes, protože ani ten pes není dnes definitivní. Neví se, zdali se.

0: cena nebudem, musíme dopředu, o kousek dál.
1: Po proudu po větru, nechcem a nebudem,

y mettre, jamais mettre que metru. Kde je síla zpátečníku, kde je síla větru proti proudu.

0: Osvětlili nám.
1: Opatrně.
0: Grále to ostrova.
1: Opatrně.
0: Se nesmí nikdo dotknout.
1: Opatrně.
0: Jinak se ztratí.
1: Opatrně.

0: aj ve smutku a strach jim kouká z očí. Už je to na betonu, všechno se otočí.
1: Kolena se jim třesou, Jobovu zvěst nesou. Jsou jistá místa a tam se chystá proti nám akce.

0: koukej, podívej se divnej prachu, buď to teda máš kalhoty plný strachu, nebo pro strejčka příhodu, už si napřed kalíš vodu.
1: To tě teda hlásím, já jsem medle, s tímhle budeš u nás hnedle vedle.

pokolení mělo by víc pokoje, kdyby bylo to, co není, a nebylo to, co je. Nikdy nic nikdo nemá míti za definitivní, neb nikdy nikdo neví, co se může stát. Řekne se třeba, že se to a to stane tak a tak, ono to pak dopadne docela naopak. Řeknete-li dnes, život je pes, co má být zítra za zvíře, když je dnes pes, protože ani ten pes není dnes definitivní. Neví se, zdali se.

0: komplexem a nebudem, musíme dopředu, o kousek dál.
1: Po proudu, po větru, nechcem a nebudem.

Goeie metter, ja met metter, kmetru. Kde je síla pátečníku, kde je síla větru?

Jsem ráda, nemusím s nikým mluvit, nebojím se, že mi vypadnou zuby. V týdnu se stavila Milada.

0: Pomohli nám.
1: Opatrně.
0: Žegráme to ostrova.
1: Opatrně.
0: Se nesmí opatrně nikdo dotknout.
1: Opatrně.
0: Jinak se ztratí.
1: Opatrně.

0: ve smutku a strakým kouká z očí, už je to na beton, všechno se otočí,
1: kolena se jim přesou, jo bohu zvěst nesou. Jsou jistá místa a tam se chystá proti nám akce.

0: velikej, podívej se divnej prachu, buď to teda máš kalhoty plný strachu, nebo prostrejčka příhodu, už si napřed kalíš vodu.
1: To tě teda hlásím, já jsem medle, s tímhle budeš u nás hnedle vedle, kočka leze.

pokoje. Kdyby bylo to, co není, a nebylo to, co je. Nikdy nic nikdo nemá míti za definitivní. Ne, nikdy nikdo neví, co se může stát. Řekne se třeba, že se to a to stane tak a tak. Ono to pak dopadne docela naopak. Řeknete-li dnes život je pes, co má být zítra za zvíře, když je dnes pes, protože ani ten pes není dnes definitivní. Neví se, zdali se.

0: vůbec nevěří. Nechcem a nebudem, musíme dopředu, o kousek dál.
1: Po proudu po větru, nechcem a nebudem,

0: osvětlili nám.
1: Opatrně.
0: Krále to ostrova.
1: Opatrně.
0: Se nesmí nikdo dotknout.
1: Opatrně.
0: Jinak se ztratí.
1: Opatrně.

0: ve smutku a ztratím, kouká z očí, už je to na betonu, všechno se otočí,
1: kolena se jim přesou, jo bohu zvěst nesou. Jsou jistá místa a tam se chystá

0: nějakej, podívej se divnej brachu, buď to teda máš kalhoty plný strachu, nebo pro strejčka příhodu, už si napřed kalíš vodu.
1: To tě teda hlásím já z medle, s tímhle budeš u nás hnedle vedle, kočka leze.

víc pokoje, kdyby bylo to, co není, a nebylo to, co je. Nikdy nic nikdo nemá, míti za definitivní. Hned nikdy nikdo neví, co se může stát. Řekne se, třeba že se to a to stane tak a tak. Ono to pak dopadne docela naopak. Řeknete-li, dnes život je pes, co má být zítra za zvíře, když je dnes pes, protože ani ten pes není dnes definitivní. Nevíte, zdali se

0: jsem a nebudem, musíme dopředu, o kousek dál.
1: Po proudu, po větru, nechcem a nebudem.

fluide en vloeimetter, dame metter, kmetru. Kde je síla zpátečníku, kde je síla větru proti proudu.